Robot bro, kámo, daj mi šrudu, pěkně šoko, si kde nás učíte, ty jenom je moje, regulárně vaše vlastní kolády, teď jdu, kusil zrev, kusil zrev, kusil zrev, kusil zrev.